0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na jednu z nejzajímavějších hádanek moderní astrofyziky. Jak rychle se vlastně točí černé díry. Jak popisuje magazín Universe Today, nová studie Deegan Thomasové z Virginské univerzity nabízí dobrou i špatnou zprávu. Ta špatná? Momentálně to prostě nevíme. Existují dvě teorie o maximální rotaci. Kit Thorne v 70. letech spočítal, že černá díra může rotovat až na 99,8% rychlosti světla. Novější teorie z roku 2004 tvrdí, že magnetické výtrysky ji zabrzdí na 93%. Event Horizon Telescope je zázrak inženýrství, ale na rozlišení tohoto sporu nestačí. Oba scénáře v jeho datech vypadají naprosto totožně. Řešení? Vesmírná mise Black Hole Explorer, která má propojit orbitální radioteleskop s pozemskými observatořemi. Po desetiletích dohadů možná dostaneme odpověď, jen se musíme podívat z hory.

0: Serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Dohrál nám Brazilec Paulinho da Costa, který 16. července 1984 vydává své páté sólové album Sunrise. Paulinho je velice vyhledávaným perkusistou a doposud se jeho práce objevila na stovkách alb. Vždyť pravidelně spolupracuje s Earth, Wind & Fire, dělal na Jacksonově Thrilleru, s Princem, s Vandrosem nebo třeba na soundtracku Horečky sobotní noci.
1: To be part of the project, and it was so great. And I learned a lot of French.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kučí tance. Na Netflixu se zapotí noví hosté Hot Ones Extra Heat. Criterion Collection přináší moderní western s Paulem Newmanem Hutt a Scorseseho road movie Alice už tu nebydlí. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I just hope for your sake that this house is on fire.
1: Epidemics, a big business price fix, and crooked TV shows. Income tax finagling, souped up expense accounts. How many honest men you know?
2: Sběratelská edice Criterion Collection přidává do své nabídky snímek Had, který poprvé vychází v kvalitě 4K Ultra HD. Moderní western z roku 1963 režiséra Martina Ritta přináší Paula Newmana v roli Hada Benona, bezcitného a nemorálního mladého farmáře z Texasu, který stojí v ostrém konfliktu se svým zásadovým otcem Homerem, kterého hraje Melvin Douglas. Napětí mezi otcem a synem vyvrcholí, když nemocné stádo dobytka rozdělí rodinu ještě víc. Had chce dobytek prodat, otec ho nechá raději utratit a Had si navíc dovolí zajít příliš daleko vůči hospodyni Almě, kterou hraje Patricia Neal. Film sbíral Oscary za nejlepší ženský herecký výkon, za vedlejší mužskou roli pro Douglase a za kameru Jamese Wonga Howa. Jehož černobílé záběry dodávají westernové krajině temný psychologický rozměr. Nová edice od Criterion nabízí 4K restaurování s nekomprimovaným monofonním zvukem, disk 4K Ultra HD z Dolby Vision a přiložený Blu-ray se speciálními bonusy. Například archivní nahrávku z semináře s Martinem Rittem z roku 74, nový rozhovor s herečkou Sally Field o filmu, rozhovor kameramana Rogera Deakinse o práci Jamese Wonga Howa a epizodu Inside the Actors Studio s Paulem Newmanem. Moderní western Had si můžete kromě vydání na 4K Ultra HD a Blu-ray od Criterion Collection také vypůjčit online na Prime Video nebo Google Play.
3: Yeah, how about that? You gonna let them shoot your cows out from underneath you on account of a schoolbook disease? You getting that old, Homer?
4: I wonder if a long quarantine wouldn't satisfy them. You think they'd agree to that?
3: Yeah, they don't have to agree to nothing. They're the law. You can agree with them till hell freezes over for all the good it'll do you.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: When I was doing research on Saturday Night Live, I was reminded a quote of yours where you compared Lorne Michaels' leadership style to that of a baseball manager. What do you mean when you say that he knows that it's a long season?
4: Na Netflixu se uvařil nový spin-off populárního talk show formátu Hot Ones s názvem Hot Ones Extra Heat. Moderátor Sean Evans, který proslavil originální YouTube pořad, přenesl svůj koncept pálivých interview mimo studio. Rozhovory se natáčejí přímo na místech spojených s velkými akcemi Netflixu, od sportovních přenosů po premiéry filmu a seriálu. Formát zůstává stejný jako u YouTube předlohy. Hosté odpovídají na důkladně připravené otázky, zatímco jí 10 kol postupně pálivějších kuřecích křídel. Premiérovou epizodu natočenou na univerzitním baseballovém stadionu si odbyli Will Ferrell, Jimmy Tatro a Fortune Feimster, kteří zároveň propagují svou novou golfovou komedii The Hawk na Netflixu. Kritiky i fanoušci vnímají Extra Heat jako logický krok Netflixu k propojení popkulturních momentů s oblíbeným youtuberským formátem. Klasická verze Hot Ones přitom nadále běží na YouTube kanálu First We Feast. Rozhovory pod tlakem a s hlavou jako v papiňáku. Hot Ones Extra Heat najdete exkluzivně na Netflixu.
5: This is hateful.
6: Here's the good news, we got three more.
5: I know.
7: That one hurts a little.
5: My tongue is
6: long
5: hurting.
6: Season in the sense that baseball players never get too high or too low. And, you know, if you hit 300,

0: Diana Ross. Are you ready to see a great beauty? Ta-da!
1: Really love that joke, don't you? It's your favorite one.
0: Okay. Yeah, what do you think?
2: You look good, but is it sexy?
1: Well, sexy for Phoenix. Besides, I'm not applying at the Boom Boom Room.
2: How do you know you can get a job?
1: Because I will get one.
3: Alice už tu nebydlí. Klasickou road movie Martina Scorseseho z roku 1974 najdete nově v edici Criterion Collection na 4K Ultra HD Blu-ray. Ellen Burstyn v roli ovdovělé Alice vyráží se svým synem Tomem napříč americkým jihozápadem za snem stát se zpěvačkou, přičemž na cestě potkává drsného farmáře v podání Chrise Christophersna. Za tuto roli získala Burstyn Oscara za nejlepší herečku hlavní roli a film je dodnes ceněný jako brilantní feministický snímek z éry nového Hollywoodu, který dokazuje, že Scorsese umí být stejně silný i mimo své typické gangsterské městské prostředí. V dalších rolích se objevují Harvey Keitel, Diane Ladd a mladá Jodie Foster. Nová edice od Criterionu nabízí 4K digitální restaurování schválené samotným Scorsesem, komentář s režisérem a herci a také dokument o vzniku filmu. 4K Ultra HD Blu-ray Alice už tu nebydlí najdete nyní na criterion.com. Snímek je navíc dostupný i k online zapůjčení na Apple TV, Prime Video a Google Play.
4: Alice doesn't live here anymore.
1: I've got it.
4: Alice doesn't live any of those places anymore, because when they start closing in, Alice hits the highway.
5: I want you and Tommy with me. What the hell do you want?
1: Oh, David, you just don't understand.
5: You could be happy here.
1: Oh, sure, sure. But I'm not going to let anybody stop me this time.
5: Who's stopping you?

Jak se vede streamingový obsah? Mám pro vás přehled nejlépe hodnocených titulů posledních dvou týdnů. Apple TV Plus boduje s pátou řadou britské dramedie Trying, kde se Nicky a Jason musí poprat s biologickou matkou adoptovaných dětí, chaotickými přáteli i vlastní rozjetou rodinou. Na stejné platformě pokračuje i třetí řada dystopického sci-fi Silo, kde se Juliet Nichols vrací do podzemního Sila se ztrátou paměti a bez tušení, jaká rebelie ji čeká, zatímco se paralelně odkrývá tajemství samotného vzniku Sila.

komediální novinkou Život Larry a honba za neštěstím od Larryho Davida, která ve skeči glosuje americkou historii k 250. výročí země a v obsazení překvapivě najdeme i Baracka Obamu. Netflix se nespletl s novým zpracováním klasiky Domek v prérii. Rodinné drama a western o zrodu amerického divokého západu podle knih Laury Ingalls Wilderové a k tomu i z dokumentární sérií Nejhorší sousedi, která přes svědectví, kamerové záznamy a rekonstrukce ukazuje, jak nebezpeční mohou být sousedé za vaším plotem. Tak to jsou nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se naladili na vlnu Zun Rádia s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB+. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: bydlí ve starém upraveném autobusu a přespává v jeskyních, přesto si připadá jako milionář. Miliardář doslova, tak je to tam napísané. Opět ta moja čestina. Čeština, prostý týpek, že je v autobuse už 40 rokov a nepotřebuje nič. A tu napíše, že minie 10 libier mesačne akurát za účet za mobilný telefon a preto celé je veľmi šťastný. A ako tu napíšu v článku, pripadá si ako miliardár. Aké ponaučenie z toho vyplýva pre nás všetkých, že aj pokiaľ máme holú riť, môžeme si pripadať ako miliardári. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Kurlen, love, love, love.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CN řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní

0: DJ Samples uvádí od pondělí do pátku ranní WC. Hraj
1: funk! No a tak na záver, novinka Powerplay od chlapcov z Trnavy, Fandance, KST a Jaroslav Irdza, Hraj funk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Do kina můžete nově vyrazit na výstavu na plátně Frida Kahlo. Apple TV Plus nasazuje limitovanou sérii Lucky a Prime Video nachystalo akční komedii Jízda o život. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

Do českých kin vstoupil dokumentární snímek Exhibition on Screen Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a dílo jedné z nejikoničtějších malířek 20. století. Film natočila britská režisérka Ellie Ray ve spolupráci s producentem a scénáristou Philem Grebskym, autorem této oceňované dokumentární série. Snímek vychází z Fridiných dopisů a přibližuje její bouřlivý a vášnivý život, přičemž díky moderním technologiím zachycuje v nejvyšší kvalitě klíčová díla z celé její tvorby. Divákům umožňuje nahlédnout do jejího domu i ateliéru a odhaluje zdroje její kreativity i odolnosti. Česká premiéra navíc obsahuje rozšířenou verzi s novým materiálem z velké výstavy Frida Kahlo – The Making of an Icon, kterou letos hostí londýnská Tate Modern a Museum of Fine Arts v Houstonu. Kdo si myslel, že Frida Kahlo zná jen podle obočí a květinových věnců, může se připravit na pořádnou lekci z umění i života. Exhibition on Screen Frida Kahlo můžete nyní vidět ve vašich kinech díky distribuci Pannonia Entertainment.

Christopher Nolan přiznal, že bez obřího úspěchu Oppenheimera by nikdy nedostal zelenou pro tak nákladný projekt, jako je Odyssea. V rozhovoru pro The Daily Show s Jonem Stewartem režisér vysvětlil, že adaptace Homérova starořeckého eposu potřebovala enormní rozpočet, hvězdné obsazení a hlavně důvěru studia, a tomu podle jeho slov zajistil právě obrovský komerční i oscarový úspěch Oppenheimer. Nolan také prozradil, že natáčení bylo naplánované na 100 dní a dokončili ho už 91. den, protože štáb byl na hranici sil. Prostě jsme nemohli udělat další krok, řekl režisér. Film byl podle něj náročný ze všech správných důvodů, protože jde o Odysseu a to by mělo být vidět i na plátně. Odyssea, ve které Matta Damona coby Odyssea doprovází mimo jiné Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya nebo Charlize Theron, vstoupí do českých kin už zítra.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into.
3: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
4: Apple TV Plus dnes přichází s limitovanou minisérií Lucky. Podvodnice Lucky, kterou hraje Anna Taylor-Joy, se po ztroskotané mnohamilionové akci musí dát na útěk před FBI i před bezohledným zločineckým mozkem a bojuje tak o holý život i poslední naději na útěk ze starého kriminálního světa, do kterého byla znovu vtažena. Seriál vychází z bestselleru kanadské spisovatelky Marissy Stapley, který se dostal i do slavného čtenářského klubu Reese Witherspoon, Reese Book Club. Reese Witherspoon celý projekt zaštiťuje jako výkonná producentka přes svou společnost Hello Sunshine a podle svých slov byla Anna Taylor-Joy pro hlavní roli jasnou jedničkou. V dalších rolích se objeví herecké hvězdy jako Timothy Olyphant, Annette Bening nebo William Fickner či Anjanue Ellis Taylor v roli neúnavné federální agentky, která je Lucky na stopě. Natáčení probíhalo přímo v prostorách kasína Caesars Palace v Las Vegas a poté se přesunulo do kalifornské pouště a Los Angeles, což seriálu dodává drsnou, vizuálně dravou atmosféru. Minisérie Lucky, která odstartuje dvěma díly, má celkem 7 epizod a najdete ji exkluzivně na Apple TV+.
5: Hello, dear. It's been a while.
6: Where's my son?
5: I don't know.
6: Where's my money?
5: I don't have it.
6: That's the wrong answer.
2: As dangerous as she is, every person's got a rhythm. You learn to play it, you can make them dance.
5: Excuse me, sir, can you help me?
7: We'll get you somewhere safe.
5: Thank you. Thank you.
1: Čtyři důvody pro DAB.

0: since the day we met.
1: You okay?
0: I knew we would be best friends. Judith, there is a terrible haircut.
2: Whose is it?
0: You'll see it, but just don't look at it.
3: I found it so moving.
4: Na Prime Video dnes najdete nově akční komediální seriál Ride or Die, tedy jízda o život. Hlavní role dvou nerozlučných kamarádek si zahráli Octavia Spencer a Hannah Waddingham. Debbie zjišťuje, že její kamarádka Judith není žádná forenzní účetní, ale mezinárodní nájemná vražetkyně. Po spackané akci se obě musí dát na útěk a vyrazit na divokou jízdu napříč Evropou, kde jim jde nejen o vyřešení záhady kolem Judithiny minulosti, ale i o holé přežití. V patách mají nejen policii a elitní zabijáky, ale i nebezpečné zločince. Režie prvních dílů se ujal Peyton Reed, známý z Marvelovské trilogie Ant-Man. V dalších rolích se objeví Bill Nighy jako šéf tajné služby, Ed Skrein jako padouch a Sylvia Hooks jako karikatura klasické bondovské záporačky. Seriál se natáčel i v Praze a dalších českých lokacích, které posloužily jako kulisy pro evropský road trip hlavních hrdinek. Jízdu o život můžete ode dneška sledovat exkluzivně na Prime Video.
5: What the hell?
6: Deb, I'm an assassin. I kill terrible people for money.
7: What if I did it for free? I'd be a serial killer.
5: Who are these people?
6: Your husband stole millions from the mob. Now they're after you.
5: Please just trust me.
8: Trust you? You guys are bringing really bad vibes.
9: Mm-hmm.

Než se zítra ponoříme do dalších novinek v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených titulů posledních dvou týdnů. Fanoušci gore plesají u hororu Smrtelné zlo v plamenech od režiséra Sebastiana Vaničeka. Tato koupačka v krvi je popisována jako čistá zvrhlost a nejbrutálnější díl celé série Evil Dead, kde truchlící Alice omylem vypustí démony z prastaré knihy. Podle kritiky jde o zatím nejlepší film z nové trilogie právě díky několika mimořádným silným akčním scénám. Na druhé straně žánrového spektra stojí komedie Pozvání od Olivie Wilde, která se zhostila i pozice režisérky. Olivie a Seth Rogen pozvou záhadné sousedy na večeři a Edward Norton s Penelope Cruz pořádně zamotají hlavu této manželské dvojici na pokraji krize. Zahraniční kritika chválí Pozvání jako mimořádně vtipnou a sexy komedii s vynikajícím hereckým ansámblem, kdy diváky čeká nečekaně divoký závěr večera. Z dokumentů zabudoval česko-americký snímek Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner, který přináší nové důkazy v případu Leopolda Hilsnera a neslavné Hilsneriády z roku 1899. Dále ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě a český dokument Dalajláma Oceán moudrosti, shrnující 3 desetiletí natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví v kinech hraná verze Odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem v roli poloboha Mauiho. Tak to bychom měli nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk?

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin. Zítra vstoupí do kin dlouho očekávaná Nolanova Odyssea, Pramen, drama z 80. let s Anjou Geislerovou nebo třeba Ondříčkovo debut z 96. Šeptej. Díky, že jste se naladili na naši notu, kdo poslouchá Zone Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde.
3: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
2: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
4: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
4: Multifactor.
2: Penetrační test, Log Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
0: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinka.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k pulzaru s poetickou křezdívkou Maják. Oficiálně PSR je 1101-60-101. Je to zbytek po výbuchu hvězdy, rotuje 16krát za sekundu a řídí se mezihvězdným plynem nad zvukovou rychlostí. A jak popsal portál space.com, astronomové poprvé přímo zmapovali jeho magnetické pole pomocí mise NASA jménem XP. Zjistili, že energetické částice, které maják chrlí téměř rychlostí světla, cestují podél magnetických siločar Mléčné dráhy, jakási neviditelná kosmická dálnice. A překvapení? To pole je mnohem uspořádanější, než modely předpovídali. Málo turbulence, jasný signál a náznak, že částice o různých energiích obývají různé oblasti. Jinými slovy, vesmír má lepší dopravní značení než Pražský okruh. Studie vyšla v Astrophysical Journal a otevírá dveře k pochopení, jak pulzary krmí galaxii energií. A já se vracím k orbitálním povinnostem. Hlavně kroužit. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I had to record it with Jerry Wexler and his session guys, and they had the most stunning repertoire of work. And I was absolutely shitting myself.
2: Careless Whisper je písnička, kterou má na papíře George Michael už několik let, až nové vydavatelství rozhodlo dát jí život v rámci druhého alba UM.
1: And Jerry would say, "And just remember, George, that's where Aretha Franklin sang Respect. Just remember, George, that's where Ray Charles sang When a Man Loves a Woman." And you're like, "Oh, thank you." Right, just before you do your weedy little thing that you wrote on the bus.
2: George tedy odjel do Alabamy, aby pracoval se svou modlou Jerry Wexlerem, producentem, který dal vzniknout hitům Arety Franklin nebo Raye Charlese.
1: I thought, well, it's got Jerry Wexler's name on it, it must be fantastic.
2: Jenže ani špičkový producent nemusí správně cítit a pochopit nějakou skladbu.
3: It had been eviscerated. It lost all its character, its essence. It was average. And he said, I don't like it either.
2: Careless Whisper, písnička, kterou George napsal při jízdě autobusem a vetkal do ní své zkušenosti s teenagerskou zamilovaností, hrála naprosto jinak, než jak je George celou tu dobu slyšel v hlavě.
1: Our label was like, you got to produce it yourself. Whereas on the first one, I hadn't been allowed to do it myself.
2: George Michael se tedy dostal ke kompletní a první solo produkci druhého alba UM díky přímému posvěcení od předního světového labelu Sony.
3: I told George that I completely supported the idea of him releasing the song as a solo single.
1: You know, there wasn't any kind of wrangling. We always understood that there would be a point where there was a crossover between Wham and the start of my solo career.
2: Careless Whisper, druhý single připravované desky Wham, vycházející 23. července 84, bude druhým hitem číslo jedna dua Wham a zároveň prvním sólovým debutovým hitem George Michaela.
3: Urias Panayotu, who had struggled always to define themselves, transformed into George Michael.
2: A protože máme rádi, když to šlape, ale to už se rozjelo, dáme si jiný hit od Wham. Club Tropicana.
1: Andrew changed my life in exactly the way someone needed to change my life if I was going to be a pop star.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: www.zoonreklama.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoon Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoon a mají vkus. Roztočte to se Zoon Rádiem i vy. Reklama zavináč zoonradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. NISPA compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test, lock management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Pulzeru s poetickou křezdívkou Maják. Oficiálně PSR je 1101-60-101. Je to zbytek po výbuchu hvězdy, rotuje 16krát za sekundu a řídí se mezihvězdným plynem nad zvukovou rychlostí. A jak popsal portál space.com, astronomové poprvé přímo zmapovali jeho magnetické pole pomocí mise NASA jménem XP. Zjistili, že energetické částice, které Maják chrlí téměř rychlostí světla, cestují podél magnetických siločar Mléčné dráhy, jakási neviditelná kosmická dálnice. A překvapení? To pole je mnohem uspořádanější, než modely předpovídali. Málo turbulence, jasný signál a náznak, že částice o různých energiích obývají různé oblasti. Jinými slovy, vesmír má lepší dopravní značení než Pražský okruh.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The world has come to Los Angeles. 140 nations exactly. It's the moment of anticipation before the great event begins.
2: 28. července 1984 začínají 23. letní olympijské hry v Los Angeles se spektakulární show, když přilétá Bill Suter s raketovým batohem od Bell Aerosystems, známém jako Jetpack, za hudebního doprovodu armádní kapely Spojených států.
1: Well, there he is, Jetman, flying into the stadium. No wires, no tricks. Bill Suter of Youngstown, New York.
3: Ho, ho.
1: 38-year-old rocket man.
3: What a beginning.
2: Po zprávách o masivních finančních ztrátách na několika posledních letních olympijských hrách, jediná dvě města se chtěla stát pořadateli, tedy Los Angeles a New York. Nízká úroveň zájmu mezi potenciálními hostitelskými městy o hry v roce 84 je také hlavní hrozbou pro samotnou budoucnost olympijských her. Město Los Angeles ale prokáže finanční úspěch a ostatní města začnou znovu projevovat zájem o olympiády na svém území. Hry v Los Angeles a Montrealu budou považovány za příklady osvědčených a nejhorších postupů při pořádání olympijských her a poslouží jako cenná lekce pro budoucí hostitelská města.
4: Léto už je za dveřmi a šáša burger je oficiální masový sendvič pro letošní letní olympiádu.
2: K olympiádě se staví čelem i řetězec rychlého občerstvení McDonald's. Nejenže postavil olympijský plavecký stadion McDonald's, ale připravil pro diváky her i výherní stírací losy s názvem Když USA vyhrají, vyhrají.

0: hamburger.
1: Propagace se stane populárnější, než se očekávalo. Big Macy za zlatou, hranolky za stříbrnou a kokačky za bronzovou medaili amerických sportovců budou ubývat jako na běžícím pásu.
0: Vrazil jsem do toho prachy, a kolik mě ty zdarma burgery přijdou?
2: Žádný strašiš, všechny losy jsou na sporty, které komunisti neprohrávají.
3: Právě přišel telegram, šéfe.
0: Sovětský bojkot, USA bez konkurence, co tohle znamená pro mě?
2: Tedy vy přijdete o 40 milionů dolarů.
1: Sovětský bojkot olympiády povede k tomu, že USA získají mnohem více medailí, než se očekávalo. Američané poprvé od roku 68 překonají vlastní i světový rekord, který drží Sověti z her v Moskvě, když získají rekordních 83 zlatých medailí, 61 stříbrných a 30 bronzových, tedy 174 medailových umístění celkem.
4: Hodně štěstí našim sportovcům přeje oficiální animované družstvo.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Klasika.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak napitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiánní rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají

0: Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 195 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme na programu detektivku o kosmické černé díře střední kategorie. Čínští astronomové pomocí radioteleskopu Very Large Array zachytili událost jménem AT2019DJA, a to v trpasličí galaxii vzdálené 3,4 miliardy světelných let. Jak popsal magazín Universe Today, jde o černou díru střední hmotnosti, která si dala ke svačině hvězdu a při hostině vystřelila úzký relativistický výtrysk letící téměř rychlostí světla. Rádiové záření sílilo skoro 2 roky a pak pomalu sláblo další 4. To je gastronomický zážitek na celé desetiletí. A hlavně, konečně máme stopu k takzvanému chybějícímu článku, černým dírám o hmotnosti 100 až 100 tisíc sluncí, které se astronomům dlouho schovávaly. Vědci teď věří, že podobných skrytých obrů najdou víc, když budou pozorovat oblohu opticky i rádiově zároveň. Držte si klobouky, vesmír právě přiznal další tajemství. Mějte se pozemsky.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Mel Fisher se už od konce 50. let potápěl u pobřeží Kalifornie a později se s rodinou přestěhoval na Floridu, aby se naplno věnoval své oblíbené činnosti – hledání vraků.
2: That guy is a real McCoy.
3: He's a man in his lifetime. Completed his dream.
1: Ale není to žádný amatér, co si z dlouhé chvíle chodí zašnorchlovat. V roce 1969 po úspěšných nálezech menších lodí ze španělské flotily, včetně pokladů z lodi Santa Margarita, se rozhodl pro svůj největší cíl – legendární galeonu Nuestra Señora de Atocha, velkou sestru lodě Santa Margarita, která se potopila 6. září roku 1622 u Florida Keys.
4: You're completely obsessed with treasure.
5: That's not true. I'm not obsessed with treasure.
1: Šlo o odvážnou misi, roky marného pátrání, finanční problémy, tragédie, kdy při hledání Atoči zahynul jeho syn se snachou a dalším členem týmu i soudní spory. Přesto si Fisher každý den opakoval svou slavnou větu.
6: Today's the day.
1: Po 16 letech hledání se Fisherův tým 20. července 1985 konečně dotýká matky všech nálezů. Potápěči narazili na hromadu stříbrných prutů přes tisíce kusů, k tomu tisíce mincí, bedny drahokamů a další poklady. Celková hodnota čítá odhadem přes 450 milionů dolarů, největší nalezený lodní poklad v dějinách. Atocha byla totiž součástí španělské flotily, která v 17. století převážela stříbro z Peru a Mexika, zlato a smaragdy z Kolumbie a další komodity do Španělska. Tyto lodě doslova nesly bohatství celého španělského impéria.
7: 70 pounds is 70 pounds, even if it is a silver bar, with an estimated 48 tons of treasure down there. Mel Fisher's treasure salvers have a lot of heave-hoeing ahead.
1: Objev není jen o bohatství. Vrak Atoči otevírá okno do 17. století, do doby, kdy Španělsko sváželo poklady z Nového světa. Dnes se část pokladu nachází v muzeu v Key West a připomíná nejen sílu španělské říše, ale i sílu lidské vytrvalosti. A Mel Fisher? Ten se stal legendou. Jeho Today's the Day dnes zní spíš jako poselství. Nikdy to nevzdávej.
8: Bohatství a sláva. Bohatství a sláva.
9: Here's been 16 years. No, I never dreamed it would take that long.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: Ty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: bydlí ve starém upraveném autobusu a přespává v jeskyních, přesto si připadá jako milionář. Miliardář doslova, tak je to tam napísané. Opět ta moja čestina. Čeština, prostě týpek, že je v autobuse už 40 rokov a nepotřebuje nič. A tu napíše, že minie 10 libier mesačne akurát za účet za mobilný telefon a preto celé je veľmi šťastný. A ako tu napíšu v článku, pripadá si ako miliardár. Aké ponaučenie z toho vyplýva pre nás všetkých, že aj pokiaľ máme holú riť, môžeme si pripadať ako miliardári. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Urlen love, love, love, každý sa naháňa a prd z toho.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: Nizva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.

0: DJ Samples uvádí od pondělí do pátku ranní WC. Hraj
1: funk! No a tak na záver, novinka Powerplay od chlapcov z Trnavy, Fandance, KST a Jaroslav Irdza, Hraj funk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme dnes čerstvou zprávu z hvězdné soustavy, kterou astronomové proklepávají už desítky let a přece dokázala schovat další překvapení. Vědci z NASA totiž pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba objevili obřího exoplanetu ukrytou v soustavě mladé a poměrně blízké hvězdy Beta Pictoris. A pozor, tahle hvězda už dva plynné obry v hlavní roli měla. Beta Pictoris B a Beta Pictoris C patří mezi nejfotografovanější planety mimo naší sluneční soustavu. Představte si to jako rodinné album, kde po 60 letech najdete sourozence, o kterém nikdo netušil. Prostě seděl v pozadí a čekal, až ho někdo pozve na snímek. Web dokáže vidět v infračerveném světle a právě proto zahlédl planetu, kterou předchozí přístroje přehlédly. Astronomové teď budou zkoumat její hmotnost, teplotu a dráhu, aby pochopili, jak takové mladé světy vlastně vznikají. Držte se hvězd, i těch stydlivých, mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Taylor Dane přichází 13. července 93 s deskou Soul Dancing, kterou Entertainment Weekly chválí jako zabijácké pop album se skvělým výběrem materiálu. Ostré, cílené, plné vábniček a každá skladba je pravděpodobným rádiovým hitem.
1: It has to have the attitude and the space for me to sing it in and the type of musical production that I think is aggressive enough and it gets over.
0: Soul Dancing, na kterém spolupracovala s Chepem Pettibonem a duem Cliveless & Cole, ale nejvíce zazáří v Austrálii a singly nejlépe zabodují v tanečních žebříčcích.
1: You know, if you really like something, you want it, you go for it.
2: Taylor Dane!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Do kina můžete nově vyrazit na výstavu na plátně Frida Kahlo. Apple TV Plus nasazuje limitovanou sérii Lucky a Prime Video nachystalo akční komedii Jízda o život. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

Do českých kin vstoupil dokumentární snímek Exhibition on Screen Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a dílo jedné z nejikoničtějších malířek 20. století. Film natočila britská režisérka Ellie Ray ve spolupráci s producentem a scénáristou Philem Grebskym, autorem této oceňované dokumentární série. Snímek vychází z Fridiných dopisů a přibližuje její bouřlivý a vášnivý život, přičemž díky moderním technologiím zachycuje v nejvyšší kvalitě klíčová díla z celé její tvorby. Divákům umožňuje nahlédnout do jejího domu i ateliéru a odhaluje zdroje její kreativity i odolnosti. Česká premiéra navíc obsahuje rozšířenou verzi s novým materiálem z velké výstavy Frida Kahlo – The Making of an Icon, kterou letos hostí londýnská Tate Modern a Museum of Fine Arts v Houstonu. Kdo si myslel, že Frida Kahlo zná jen podle obočí a květinových věnců, může se připravit na pořádnou lekci z umění i života. Exhibition on Screen Frida Kahlo můžete nyní vidět ve vašich kinech díky distribuci Pannonia Entertainment.

Christopher Nolan přiznal, že bez obřího úspěchu Oppenheimera by nikdy nedostal zelenou pro tak nákladný projekt, jako je Odyssea. V rozhovoru pro The Daily Show s Jonem Stewartem režisér vysvětlil, že adaptace Homérova starořeckého eposu potřebovala enormní rozpočet, hvězdné obsazení a hlavně důvěru studia, a tomu podle jeho slov zajistil právě obrovský komerční i oscarový úspěch Oppenheimer. Nolan také prozradil, že natáčení bylo naplánované na 100 dní a dokončili ho už 91. den, protože štáb byl na hranici sil. Prostě jsme nemohli udělat další krok, řekl režisér. Film byl podle něj náročný ze všech správných důvodů, protože jde o Odysseu a to by mělo být vidět i na plátně. Odyssea, ve které Matta Damona coby Odyssea doprovází mimo jiné Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya nebo Charlize Theron, vstoupí do českých kin už zítra.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lisba compliant, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifaktor, penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Express.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Lucky, listen to me.
4: World's a complicated place.
3: I taught you how to survive in the life that you were born into.
5: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
0: Apple TV Plus dnes přichází s limitovanou minisérií Lucky. Podvodnice Lucky, kterou hraje Anna Taylor-Joy, se po ztroskotané mnohamilionové akci musí dát na útěk před FBI i před bezohledným zločineckým mozkem a bojuje tak o holý život i poslední naději na útěk ze starého kriminálního světa, do kterého byla znovu vtažena. Seriál vychází z bestselleru kanadské spisovatelky Marissy Stapley, který se dostal i do slavného čtenářského klubu Reese Witherspoon, Reese Book Club. Reese Witherspoon celý projekt zaštiťuje jako výkonná producentka přes svou společnost Hello Sunshine a podle svých slov byla Anna Taylor-Joy pro hlavní roli jasnou jedničkou. V dalších rolích se objeví herecké hvězdy jako Timothy Olyphant, Annette Bening nebo William Fickner či Anjanou Ellis-Taylor v roli neúnavné federální agentky, která je Lucky na stopě. Natáčení probíhalo přímo v prostorách kasína Caesars Palace v Las Vegas a poté se přesunulo do kalifornské pouště a Los Angeles, což seriálu dodává drsnou, vizuálně dravou atmosféru. Minisérie Lucky, která odstartuje dvěma díly, má celkem 7 epizod a najdete ji exkluzivně na Apple TV+.
6: Hello, dear. It's been a while.
7: Where's my son?
6: I don't know.
7: Where's my money?
8: I don't have it.
7: That's the wrong answer.
9: As dangerous as she is, every person's got a rhythm. You learn to play it, you can make them dance.
10: Excuse me, sir, can you help me?
11: We'll get you somewhere safe.
10: Thank you. Thank you.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Co je nového na streamingu? Poslouchejte Půlnoc v Hollywoodu.

0: since the day we met.
1: You okay?
0: I knew we would be best friends. Judith, there is a terrible haircut.
2: Whose is it?
0: You'll see it, but just don't look at it.
3: I found it so moving.
4: Na Prime Video dnes najdete nově akční komediální seriál Ride or Die, tedy jízda o život. Hlavní role dvou nerozlučných kamarádek si zahrály Octavia Spencer a Hannah Waddingham. Debbie zjišťuje, že její kamarádka Judith není žádná forenzní účetní, ale mezinárodní nájemná vražetkyně. Po spackané akci se obě musí dát na útěk a vyrazit na divokou jízdu napříč Evropou, kde jim jde nejen o vyřešení záhady kolem Judithiny minulosti, ale i o holé přežití. V patách mají nejen policii a elitní zabijáky, ale i nebezpečné zločince. Režie prvních dílů se ujal Peyton Reed, známý z Marvelovské trilogie Ant-Man. V dalších rolích se objeví Bill Nighy jako šéf tajné služby, Ed Skrein jako padouch a Sylvia Hooks jako karikatura klasické bondovské záporačky. Seriál se natáčel i v Praze a dalších českých lokacích, které posloužily jako kulisy pro evropský road trip hlavních hrdinek. Jízdu o život můžete ode dneška sledovat exkluzivně na Prime Video.
5: What the hell?
6: Deb, I'm an assassin. I kill terrible people for money. What if I did it for free? I'd be a serial killer.
5: Who are these people?
6: Your husband stole millions from the mob. Now they're after you.
5: Please just trust me.
6: Trust you?
7: You guys are bringing really bad vibes.
5: Mm-hmm.

Než se zítra ponoříme do dalších novinek v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených titulů posledních dvou týdnů. Fanoušci gore plesají u hororu Smrtelné zlo v plamenech od režiséra Sebastiana Vaničeka. Tato koupačka v krvi je popisována jako čistá zvrhlost a nejbrutálnější díl celé série Evil Dead, kde truchlící Alice omylem vypustí démony z prastaré knihy. Podle kritiky jde o zatím nejlepší film z nové trilogie právě díky několika mimořádným silným akčním scénám. Na druhé straně žánrového spektra stojí komedie Pozvání od Olivie Wilde, která se zhostila i pozice režisérky. Olivie a Seth Rogen pozvou záhadné sousedy na večeři a Edward Norton s Penelope Cruz pořádně zamotají hlavu této manželské dvojici na pokraji krize. Zahraniční kritika chválí Pozvání jako mimořádně vtipnou a sexy komedii s vynikajícím hereckým ansámblem, kdy diváky čeká nečekaně divoký závěr večera. Z dokumentů zabodoval česko-americký snímek Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner, který přináší nové důkazy v případu Leopolda Hilsnera a neslavné Hilsneriády z roku 1899. Dále ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě a český dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti, shrnující 3 desetiletí natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví v kinech hraná verze Odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem v roli poloboha Mauiho. Tak to bychom měli nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk?

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin. Zítra vstoupí do kin dlouho očekávaná Nolanova Odyssea, Pramen, drama z 80. let s Anjou Geislerovou nebo třeba Ondříčkovo debit z 96. Šeptej. Díky, že jste se naladili na naši notu. Kdo poslouchá Zone Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o

0: svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
1: Někdo stojí tamhle v rohu.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady.

0: nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kostovská.
5: Recovery Plan. Endpoint Detection.
6: Multifactor.
5: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.kultura.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

know it'd be

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším pohled, který stojí za to. Hubbleův vesmírný dalekohled zachytil něco, co vypadá jako vesmírná valentýnka. Malebná scéna, modré a bílé hvězdy září proti karmínovému pozadí žhnoucího plynu. Jde o hvězdnou porodnici s označením LH95, jak popisují odborníci z NASA. Tato oblast se nachází ve velkém Magellánově mračnu, což je trpasličí galaxie, která obíhá naši mléčnou dráhu. A tady přichází to zajímavé. Z LH95 žijí bok po boku novorozené hvězdy s nízkou hmotností a obří modří velikáni. Představte si to jako vesmírnou školku, kde miminka sdílejí pokoji s basketbalisty. Karmínová záře pochází ze žhavého vodíku, který ty mladé hvězdy rozpalují svým zářením. Kosmická romantika v přímém přenosu, dámy a pánové. Tak si tam venku svítějte, ať vás vidím i já. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
3: Efficiency. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme čerstvou zprávu z Číny. A vězte, není to jen tak nějaká rande na slepo. Čínská sonda Tianwen-2 právě dorazila k asteroidu Kamoaleva, přezdívanému 2016 HOC. Cesta trvala 400 dní a měřila přibližně miliardu kilometrů. Jak popisuje Universe Today, sonda se přiblížila na 20 kilometrů od tohoto malého kosmického poutníka. A tady je vtip. Pozemské dalekohledy věděly, kde asteroid je, jen s přesností na 100 kilometrů. Představte si, že si domluvíte schůzku někde ve středních Čechách. Sonda si díky vlastním snímkům zpřesnila polohu na jediný kilometr. Kamoaleva je kvazisatelit Země a někteří vědci tuší, že jde o úlomek měsíce, vyražený dávným dopadem. Tianwen-2 teď začne studovat povrch a chystá se odebrat vzorek k návratu domů. Držte palce čínským kolegům a mě, ať mě cestou nikdo nepřehlédne. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: To the groove.
1: I'm here once again.